0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Yes,
1: yes. Radio Čas. Hity, které milujete. Hity.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Hity, které milujete.

0: praletí.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Megalétto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Partnerom Megalétta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z příběh se stávají zatáčky, točí se světcem na strašky.
0: Které milujete. Radio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z příběh se stávají zatáčky, točí se světcem.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. S Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
2: Hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: Přesně po týdnu se vám opět hlásím ze studia, kde nás čeká nová epizoda pořadu Film Time. Dneska nás čekají dvoje narozeniny, dvě kinopremiéry, ale ještě předtím se vrátíme k uplynulému víkendu. V Anaheimu totiž proběhlo tradiční setkání fanoušku Disney, akce známá pod názvem D23. Samotné studio na události každopádně každý rok oznamuje novinky a plány do budoucna. Takže co důležitého zaznělo letos? Co se týče animáků, oficiálně byly potvrzeny třetí díly Zootropolis, Ledového království a také Rodiny úžasňákových. Fanoušci Star Wars, tak ti budou mít v příštím roce taky radost. Jednak se na obrazovky vrátí Ashoka se svou druhou řadou a upřímně, tohle je vlastně jeden z mála seriálů, který je i chválen. No a už na jaře vstoupí do kin nový film s podtitulem Starfighter, ve kterém si hlavní roli zahraje Ryan Gosling. No ale největší očekávání bylo na poli studia Marvel. V příštím roce nás čeká nový seriál Vision Quest, no a v roce 2028 se dočkáme restartu X-Menů. Ale během víkendu už bylo oznámeno, kteří herci se chopí známých hrdinů, alespoň tedy některých. Vedle mladých vycházejících hvězd v čele ze Sadie Sink se tvůrcům podařilo ulovit hodně zajímavé jména. Samara Weaving a Adam Driver. A za mě je to opravdu parádní volba. Ale něco mi říká, že to není všechno a že to opravdu není definitivní seznam. Ono, co si budem povídat, do premiéry v roce 2028 je ještě hodně daleko.
0: Film Time na Rádiu Čas.

0: Rádio Čas. Před pár dny oslavil 73. narozeniny Jan Kraus, český herec a pro mnohé v posledních letech známý převážně jako moderátor vlastní show. Pražský rodák je ve filmové branži už od dětství. Jeho úplně první role dostával v nějakých 12 letech. V roce 1971 potom přišla, řekněme, jedna z těch památných rolí ve filmu Dívka na koštěti. A taková ta drzá, záporná role mu vlastně zůstala ve většině případů. Tak jako princ v pohádce Jak se budí princezny například. Jan Kraus nebyl nikdy vyloženě herec v hlavní roli, ale jeho výkon si vždy zapamatujete i na malém prostoru. Můžu namátku zmínit Černé barony a nebo třeba trilogie Gimple, Vejška, Job.
1: Prostě půjdeš na jinou školu, tahle je stejně k ničemu.
2: Já nechci na jinou školu.
1: Budeš na jinou školu!
2: Budu na jinou školu!
3: Michale, prosím tě!
1: Nepůjdeš? A proč nebudeš? Můžeš mi říct jeden pádej důvod?
2: Jsem si na té škole zvyknul.
1: Jo, ty jsi si zvyknul. Ty jsi zvyknul. Jo, takhle. No aha.
0: V roce 2004 začal moderovat vlastní talk show Uvolněte se prosím, jenž vycházela z kultovních amerických late show. A Janu Krausovi se dařilo. Ukázal si být tím pravým pro tento formát. Po 6 letech se ale jeho pořad po neschodách s vedením televize přesunul na konkurenční komerční stanici, kde se vysílá dodnes pod názvem Show Jana Krause. Mimochodem nedílnou součástí pořadu je jistý pan Odvárka, který nechyběl na žádném natáčení, kromě zahraničních. No my Janu Krausovi přejeme určitě všechno nejlepší.
4: Filmtime. Na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas.
1: A mám tady ještě jedny dodatečné narozeniny. 17. srpna slavil Robert De Niro. Narodil se na Manhattanu a v jeho žilách vlastně koluje irská, italská, nizozemská a také britská krev po jeho rodičích. Ti se rozešli v jeho 2 letech. Už v 10 si poté zahrál ve školní divadelní hře a do filmu se dostal v polovině 60. let. No a osudový rok byl pro něj 1973, kdy se poznal s režisérem Martinem Scorsesem. První film, který spolu natočili, byla Špinavá ulice. A nakonec to spolu dotáhli na 11 počinů. Z těch nejlepších vybírám určitě Taxikáře, Zuřícího býka nebo 90-kové Mafiány a Kasino. Ale památných rolí má Robert De Niro samozřejmě mnohem a mnohem více.
2: E per chi le mo pagare?
3: Vedi, ci basiamo ne auci.
2: Ah sì, ma io è solo, ne auci siamo tre. E io è armato e ne auci siamo armati. Perciò, per chi ci ha la mandare a vincere, hanno scelato monete.
3: Tu non capisci.
1: Role Vita Corleoneho ve druhém Kmotrovi mu vynesla prvního Oscara. Mnohokrát také ukázal, že mu není cizí ani komediální žánr. Třeba taková spolupráce s Benem Stillerem ve filmu Fotry a Lotr a následných pokračováních má velkou základnu fanoušků. V roce 2018 po něm byl dokonce pojmenován i nový automobil značky Kia. Takhle to prostě někdy chodí, když jste globální hvězda. A také Robertu De Nirovi přejeme všechno nejlepší.
0: Film Time na Rádiu Čas.
4: Hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: Tak a jdeme na pozvánky do kina. Ta první bude pro ty nejmenší. Ale jedním dechem dodávám otázku, jestli byl tento film potřeba. Na velké plátno míří ve svém novém dobrodružství Tom a Jerry. Tentokrát s podtitulem Kouzelný kompas. Tahle značka je s námi už od roku 1940, kdy byl odvysílán první díl. Mimochodem, tenkrát se ústřední postavy jmenovaly Jasper a Jinx. Seriál se stal naprostým fenoménem, a to i na našem území. No a v tom je možná ten problém, protože většina lidí ho miluje kvůli své klasické animaci a gagům. A ty sami o sobě přinesli kontroverzi několikrát, ale upřímně, kdo z nás se u toho nesmál?
2: Je naživu!
3: Mrtvý není.
2: Mistře, to je nějaká koruna, je divně cítit. Nedokážu symboly rozluštit.
3: Starý rival, nový souboj.
2: Vážně z nebe seslali kočku.
1: A právě změna animace je to první, co vás při pohledu na novou adaptaci napadne. Ale proč tomu nedát šanci? Jo. V tomto filmu se podíváme na různá místa a potkáme bájné příšery a dvojice, která se vždy nahání, tak bude muset spojit síly, aby se dostala domů. Více už vám neprozradím. Na to budete muset přijít sami aktuálně v kinech.
0: Filmtime na Rádiu Čas.
4: Rádiu Čas.

0: Rádiu Čas.
1: Tom a Jerry nejsou jediné známé postavy, které se vrací do kin. Comeback hlásí i Robin Hood, nejslavnější zbojník, který bohatým bral a chudým dával. Ale rozhodně se u toho nebál ušpinit ruce. Moc nepamatuju, že by nějaký film o něm byl tak syrový a brutální, jako nový film Smrt Robina Hooda. Ale také to bude možná něco jiného, než čekáte. Film nabídne řádění v Sherwoodském lese, ale spíše se zabývá, jak se Robin Hood vypořádává se svými činy. A jelikož se ten film jmenuje Smrt Robina Hooda, tak nějak asi můžete vytušit, jak to celé skončí.
2: I help those who come to this island. And people change their course.
3: I've killed so many, I could not give you a count.
1: Téma dopadu činů minulých se vlastně věnovala i nedávná Odyssea. A také tady dostaneme excelentní jméno. Robina Hooda si zahrál Hugh Jackman a podle prvotních ohlasů se z jeho strany jedná o parádní výkon a nemohlo to snad dopadnout lépe. Stárnoucího zbojníka zvládá s grácí a slova chvály se pějí také na hereckého kolegu Billa Skarsgårda a také na režiséra Michaela Sarnoskyho. Je to jeho třetí film a já jsem velmi zvědav, jak se mu povede dál. Jeho aktuální Smrt Robina Hooda můžete momentálně vidět v kinech a pro dnešek je to všechno. Já vám moc děkuju a budu se těšit zase příští týden.
0: Film Time na Rádiu Čas. Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
4: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
5: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které

Krásné nedělní ráno, přátelé, z Vln Rádia čas vás při neděli zdraví Kiki Střelcová. 23. srpnový den se nám pomaličku rozjíždí. Ti, co jej musíte trávit v práci, no tak snad vám ten náš společný strávený čas bude příjemně plynout. No a ti, co s námi užíváte volna, tak vám to bude, doufám, hezky utíkat pomalu. Je před náma, přátelé, spoustu společných hodin, ve kterých si budeme povídat, co se k dnešnímu dni váže. Pochopitelně se podíváme do kalendáře. No, taky zjistíme, co se kde šustlo, kde se co děje nového a pochopitelně budou tady i nedělní milé návštěvy. Všechno má ale svůj čas, takže se pojďme pomaličku rozkoukávat s hity, které milujete, a já vám přeju klidné nedělní ráno. Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Jazz. Hity, které milujete.

0: Nedělní start dne trávíte s rádiem. Čas taky Kiki za mikrofonem, no a nás čeká, přátelé, další krásný srpnový den. Neděle s datem 23.8. se nám rozjíždí, no a dneska v maximech očekávejme mezi příjemnými 18 až 22 stupni. Obloha bude polojasná, no a pofukovat nám bude slabý vítr od západu. Čili den jako korálek, opravdu s vyšperkovanýma teplotama. Co ovšem některé z vás úplně nepotěší, je informace, že sluníčko nám dneska zapadne už 5 minut po 20. No jo, hold, co se dá dělat, přátelé, konec prázdnin se nezadržitelně blíží, stejně tak jako podzim, takže se není čemu divit, že už se na sklonku srpna dříve smráká. I tak si užívejte krásného dne společně s námi na rádiu Čas u dalších hitů, které milujete. Teď třeba James Arthur.
1: Hity, které milujete.

0: takzvaně pískací od Roxette na vlnách Rádia Čas. Dámy a pánové, dnešní 23. srpnový den slaví svátek všechny Sandry. Dam s tímto jménem bylo inspirované italskou Alessandrou a máme jich v Česku něco okolo 3800. Takže, milé dámy, slečny, děvčata, přeju z Rádia Čas všechno nejlepší. No ale protože těch důvodů se vždycky najde hned několik ke slavení, tak ani dnes tomu není jinak a proto můžete pozvednout číši třeba na oslavu hashtagů, kterých je dnes mimochodem Mezinárodní den a oslavuje se taky piškotový dort, si představte, který snad jako máme všichni spojený s dětstvím a každý ho milujeme. Stejně jako hity, které mám nachystané i na další minuty. Užívejte posledního dne tohoto týdne, třeba si nějaký ten dobrý piškotový dort se zakysankou a kompotovaným ovocem vytvořte po obědovém nedělním dýchánku, no a mějte krásnou neděli.
1: Rozlučte se s prázdninami pohádkově. V sobotu 29. srpna od 9 do 17 hodin vás Archeopark Chotěbus Podobora zve na den plný zábavy. Těšit se můžete na pohádkové kreslení s ilustrátorem Adolfem Dudkem, hudební dobrodružství klauna Nešiky a Zakleté princezny i spoustu pohádkových her a tvoření pro děti. Přijďte si užít kouzelný závěr prázdnin s celou rodinou.
2: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: No Name jako další z hitů, který všichni milujeme na vlnách Rádia Čas. No, včera zahráli na Vizovickém Trnkobraní, no ale pokud jste je nestihli, můžete tuhletu legendární slovenskou partičku vidět už příští týden, tedy poslední prázdninový pátek, příští týden 28. srpna na pivních slavnostech v Háji ve Slezsku. No a za chvíli už budeme přát dnešním oslavencům a taky vzpomínat. Do té doby Miley Cyrus, Train, ale můžete se těšit třeba taky na Luise Capaldiho. Příjemný poslech.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a hity, které milujete. My máme 23. srpen a ten patří všem Sandram. No a mezi narozeninové oslavence patří český nejen filmový a televizní, ale také divadelní herec a třeba i dabér Štěpán Benony. Z mladíčka nekonečného seriálu Ulice je, přátelé, zralý muž, který dnes bude připíjet ke svým 42. narozeninám. Všechno nejlepší. Stejně jako Karlu Plíhalovi, který dnes má 68, český zpěvák, kytarista, básník a textař či skladatel. No a teď opravdu jeden úctyhodný věk. 91 let se dnes dožívá známá česká divadelní, filmová a také dabingová herečka Libuška Švormová. Dáma, která legendárně propůjčila, můžeme říct, úchvatné Angelice svůj hlas a známe ji také ze spousty českých skvostných nejen filmů, ale také pohádek. No a připomínáme si i narození jednoho z nejslavnějších spisovatelů, rodáka z Hronova a Lojze Jiráska. Autora známých románů, o kterých jsme se jako úplně všichni učili ve školách, dramatik, prozaik, ale třeba i středoškolský učitel se narodil před 175 lety. No a pokud i vy dnes něco slavíte, já vám přeju za celou naší partu Rádia Čas všechno nejlepší. Rádio Čas, Rádio Čas.
1: Hity, které milujete. Den obce Horní Suchá je opět tady.

úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš

0: Na Rádiu Čas uzavíráme 9. hodinu raní s Modern Talking s dalším hitem, který milujete. No a v těch budeme i v příštích 60 minutách pochopitelně pokračovat. Do toho tady pro vás budu mít hned několik pozvánek a taky tipů, přátelé. Takže zůstaňte s námi, no a aktuálně, co se týče počasí, tak na území Česka máme mezi 16 a 19 stupni. Kiki Střelcová vám ze studia Rádia Čas přeje krásnou neděli.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
5: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
4: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: byla na rádiu Čas Aneta Langerová a my v hitech, které milujete, budeme pokračovat i v dalších minutách. Belíny, Limp Bizkit či Teddy Swims. Tohle je obsazení, které se v rámci nedělního dopoledne tady za námi dostaví. Naši milí, mám tady pro vás skvělý tip na dvě úžasné akce, které probíhají právě dneska. Poslední den tohoto týdne. Natchnout hned několik z vás, ať už sportovní nadšence či gurmány. Protože jednak dnes probíhá v jeseněckých smetanových sadech akce s názvem Chutě kraje, kde budete moci ochutnat nejrůznější regionální potraviny a vychutnat si tak opravdu gastronomický zážitek, který zároveň podporuje i místní podnikatele. No a další akce se koná v Malých Hošticích u Opavy, kde probíhá už 13. ročník fotbalového turnaje Vyšegrad Cup 2026. No a právě tam se za chvíli podíváme živě, protože na místě si atmosféry užívá i náš promotým Rádia Čas, takže zjistíme, jak to tam vypadá a na co všechno se můžete těšit. Tak zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: vás nám doznívá další z hitů, který milujete. No ale jak jsem slibovala před pár minutama, my se nyní podíváme do Malých Hoštic u Opavy. Přátelé, tam dneska probíhá 13. ročník mezinárodního fotbalového turnaje s názvem Vyšegrad Cup 2026, který je určený pro děti narozené v roce 2017 a mladší. No a protože na místě je i naše sluníčkové, nebo náš sluníčkový promotým Rádia Čas, tak já už teďka zdravím a na telefonu vítám Agátku. Ahoj!
1: Ahoj, já zdravím tebe, Kiki, a všechny posluchače.
0: No my tebe taky, tak prosím tě, povídej, přeháněj, jak to tam vypadá, v kolik vlastně akce vypukne a co všechno je pro návštěvníky připraveno?
1: No podívej, akce ta už dávno probíhá, protože těch týmů je tady fakt hodně.
0: Wow.
1: Hraje se na několika hřištích současně, takže akce už probíhá. Potom někdy odpoledne, myslím si, že tak okolo 16:00 proběhne vyhlášení vítěze. No a je tady skvělé jídlo, takové spíš jako domácí, vesnické, ale výborné. Pivečko, sladké, buchty, koblížky, takže prostě všechno, co byste si mohli přát.
0: No, až je mi líto, že sedím v rádiu. Ne, že bych to tady nemilovala, ale ty jsi mi teda nadělala chutě. Prosím tě, no a protože tam jste i vy za náš promotým, tak co pro vy pro návštěvníky chystáte? Co tam máte připraveno?
1: No, my tady máme klasicky už naše malování na obličej, takže tady malujeme jeden fotbalový míč za druhým. A taky to máme různé hry. A pan pořadatel nám tady donesl skvělé ceny, o které si můžou děcka zasoutěžit. Takže tady pro ně připravujeme takové malé soutěže a když se jim podaří, tak jim dáme i nějakou krásnou cenu.
0: No to je perfektní. Prosím tě, ještě mi prozrať, ten fotbalový míč, o kterém si říkala, že malujete na obličej, nechávají si ho malovat jenom kluci nebo i holčičky?
1: Ne, i holčičky. A jsou tady i čistě jenom holčičí týmy, je to prostě úplně báječné, to hrozně šikovní všichni.
0: Takže, jak jsem pochopila, tak ačkoliv akce už je naplno rozjetá, tak pokud by se teďka někdo rozhodl za vámi vyrazit, tak rozhodně o nic nepřijde, protože ten program bude probíhat opravdu až do pozdních odpoledních hodin. Mám pravdu.
1: Je to tak, je to tak.
0: Super, Agátko, já ti moc děkuji za pozvánku. Držím palce, ať se tam máte krásně. Vlastně počasí vypadá, že vyjde na jedničku, takže zdravíme do Malých Hoštic u Opavy a držím palce, ať na akci zavítá co nejvíc návštěvníků. Mějte se tam krásně, ahoj!
1: Děkujeme, ahoj, naslyšenou!
2: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
3: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
4: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
3: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
4: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
5: KP Revital Ostrava.
3: Vaše práce,
4: vaše stopa.
3: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
6: Radio Čas.

0: Baltimora na vlnách rádia, čas přesně v 10:30 dopoledne, no a my v hitech, které milujete, pokračujeme už za okamžik. No a protože se nám blíží začátek nového školního roku, tak tady budu mít i jednu novinku pro všechny rodiče, která se dotkne vašich peněženek. Takže pokud máte doma dítko školkového věku, či využíváte služeb družiny, tak s námi zůstaňte a za chvilku vám řeknu víc.
1: Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: dáš mi.
1: Naše skvostná zlatá slavice, Eva Farná na Rádiu Čas. Přátelé, prázdniny se nezadržitelně chýlí ke konci a se začátkem nového školního roku se na spoustě místech můžou zvýšit poplatky za školní družiny, mateřské školky a třeba i školní kluby. Poplatky jsou dané zákonem, no a co se týče mateřských škol, tak tam je měsíčně částka stanovená maximálně na 8% minimální mzdy. Čili pro nadcházející školní rok 2026-2027, tak částka v mateřských školách bude činit za měsíc v maximech 1792 korun, no a za družiny a školní kluby to pak bude 896 korun. Takže s tím, milí rodičové, počítejte a případně si pozjišťujte, kolik budete platit v nadcházejícím školním roce právě vy. No a na Rádiu Čas pokračujeme v hitech, které milujete. Už za okamžik, tak zůstaňte s námi.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.

0: dopolední, kterou tady budeme mít za necelou minutku, bude plná návštěv, přátelé. Dorazí Marcelka Fabiánová s novinkami z Moravskoslezského kraje, ale přivítám tady hned ze startu hodiny taky Milana Gelnara, který přinese poselství toho, jak bude vypadat nový nadcházející týden. Kiki Střelcová vás zdraví, přeje klidné nedělní stále ještě dopoledne. Zůstaňte s námi i nadále, protože kromě milých návštěv se můžete těšit na další náložitu, které milujete.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
5: Hříšný kloup zní taky dobře.
4: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: And I'll write your name.
1: Ladíte rádio Čas při neděli s datem 23. srpna. My jsme na sklonku 34. týdne letošního roku. No, ale teď už přichází náš posel, doufejme, že dobrých zpráv, ale taky vizionář Milan Gelnar s poselstvím toho, co nás čeká v týdnu 35. Tak Milane, doufám, že pro nás budeš mít samé dobré zprávy.
2: Počátek týdne přinese změněnou dynamiku dění, bude aktivní a plný nových impulzů. Hvězdy přejí věcným jednáním, obchodu i učení. Pozor ale, jsou zde sklony k náhlým událostem destrukčního charakteru. Své týdne bude o dost komplikovanější, přibude konfliktu, náhlých změn spojených s destrukčními událostmi. Dát bychom měli na svou intuici, ta by nám měla fungovat skvěle. Konec týdne pak bude probíhat ve stejném duchu. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: které milujete, vám hrajeme na rádiu Čas taky při neděli s datem 23. srpna. Maniac, Michael Sembello. No a pokud jste maniaci do jídla, tak teď rozhodně poslouchejte. Zůstaňte s námi nadále nejen kvůli hitům, ale také kvůli další pozvánce na další perfektní akci, která se dnes koná. Už za pár minut se totiž živě podíváme do Jeseníku, kde dnes po celý den probíhá gastrofestival s tamními specialitami, doprovodným programem a také promotýmem Rádia Čas. Čili pokud se vám nechce vařit a rádi byste při neděli s rodinkou někam vyrazili, tak tohle bude perfektní volba právě pro vás.
1: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Uniktů doznívají na vlnách Radia Čas. No a jak jsem vám, přátelé, slibovala, my už se nyní opět a zase podíváme živě na další krásnou akci, která dnes probíhá. No a tentokrát zamíříme do Jeseníku, krásného to podhorského lázeňského městečka, kde dnes probíhají Chutě kraje, tedy gastrofestival, a i tam můžete potkat náš promotým v čele se Zuzkou. Zuzi, ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj, Kiki.
0: Čauky, krásné dopoledne, prosím tě, tak povídej, přeháněj. Sluníčko Rádia Čas vyrazilo i na gastrofestival Chutě kraje Jeseník, tak jak to tam aktuálně na místě vypadá, do kolika hodin tam návštěvníci za vámi můžou vyrazit a taky jaké lákadla tam máte?
1: Tohle vypadá to zatím krásně, je to sice trošku pod mrakem, ale to vůbec nevadí. A no a hele, nás tu můžou potkat od 10. hodiny do 18. hodiny, kdy vlastně končí celý festival, a lákadla aktuálně se dívám na stage, kde už probíhá nějaké vaření, ale hlavně se tady jako mě osobně hodně lákalo, jsou tady takové ty dezerty, jsou tady různé kukýska, donaty a takové ty ňamky.
0: Takže opravdu je o co stát nejenom v rámci toho hudebního programu nebo programu na pódiu, ale taky těch dobrot. Prosím tě, co tam máte připraveno pro naše návštěvníky za Rádio Čas?
1: Tak za Rádio Čas se u nás na stánku můžete určitě těšit na malování na obličej, máme to twister, lukostřelbu a virtuální realitu.
0: Pěkně. No a mě napadá teďka taková otázka na tělo. Jak seš na tom ty a vaření, Zuzi?
1: Mě to baví. Mě to hodně baví, akorát občas je to jako nevíde čas. Já jsem taková jako kreativní bytost. Vaření mě baví, ale co mě ještě jako více baví, je pečení.
0: No, ano, přátelé, to můžu potvrdit, protože Zuzanka nás nedávno tady poctila v rádiu jako svým luxusním cheesecakem, na který si mi ještě mimochodem stále nedala recept, jo? Píšu si to a myslím na to.
1: Hele, ano, nějakého si píšu, protože jsi to dělala z hlavy, takže napíšu ti receptík a posílám.
0: Výborně. Zuzi, prosím tě, moc krát děkuju za rozhovor. Vy si to tam hlavně užijte. Držím palce, ať hlavně z těch mráčků, které tam nad váma jsou, nespadnou žádné dešťové kapky. No a určitě si tam dej něco dobrého i za mě.
1: To víš, že si dám už tady svým, ale budu si zuby na kukýsku.
0: Teče mi slina. Teda vy mi dneska dáváte, protože před chvilkou v minulé hodině jsme se spojovali s Agátkou na Vyšehrad Cup a ty brďo i tam měli samé domácí dobroty. Takže velká závist, dejte si i za mě něco dobrého. Moc zdravím do Jeseníku a pošlu vám tam co nejvíc našich posluchačů. Mějte se krásně a užijte si to tam. Ahoj!
1: Ahoj!

0: Hity, které milujete, uslyšíte na vlnách Rádia Čas i nadále. Nyní už ale po kapele Jelen přivítám u nás ve studiu další nedělní návštěvu. Tentokrát jí bude Marcelka Fabiánová, která přinese všechno nové z Moravskoslezského kraje. Marcelko, vítej a povídej, jsme jedno velké ucho.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj na svém webu spustil mapu dopravních nehod za loňský rok. Data mají pomoci k bezpečnějšímu plánování cest i větší obezřetnosti za volantem. Lidé si na veřejně přístupném portále mohou například bezplatně ověřit, jak bezpečná je ulice, kde žijí, anebo která křižovatka v jejich obci je nejrizikovější. A to není všechno, jak nám prozradil náměstek hejtmana Radek Podstavka.
3: Je v ní také například, kolik nehod se stalo v jednotlivých obcích na území kraje. Všechny nehody jsou jednotlivě zaznačeny v integrativní mapě popiskem. Co bylo příčinou nehody, jaká se stala zranění a popřípadě jaká škoda vznikla.
2: Zajímavostí je, že v mapě je zaznamenáno přes 9000 loňských nehod, ze kterých jasně vyplývá, že nejvíce bouraček nespůsobila rychlost nebo agresivita, ale obyčejné couvání a parkování.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
2: A Moravskoslezský kraj rozdělil další miliony na ochranu před letními vedry a suchem. Peníze posloužily na rozsáhlou výsadbu stromů, keřů a zeleně v areálech krajských škol, také nemocnic nebo dětských domovů. Díky dotacím přibyly také zelené střechy, fasády nebo nádrže na zachytávání dešťové vody. Více podrobností má pro nás krajský radní pro životní prostředí Pavel Staněk.
4: Zelenou fasádu střední zemědělská škola Ostrava, pak je to zelená střecha, retenční nádrž gymnázium v Třinci, školní zahrada ve Frýdku Místku, květná louka a bludiště na Čeladné. Projektu je celkově 33 a Moravskoslezský kraj vyčlenil v aktuální vizi 10 milionů korun.
2: Zajímavostí tady je, že peníze z dotací posloužily například i na vytvoření jedlé zahrady na gymnáziu ve Frýdku Místku anebo k založení záhonu z 32 bylinek pro školní kuchyni v Ostravě. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas. Skonto
5: nabité. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
8: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
9: Já zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
8: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
10: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: pondělnímu obědu. Já vám přeju ze studia Rádia Čas dobrou chuť. Stále s vámi zůstává Kiki Střelcová. No a v příští hodince vás jednak pozvu na další skvělou akci, která už proběhne na začátku září. No a taky tady pro vás budu mít nějaké novinky a mrkneme se třeba i na sociální sítě. Tak zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
3: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
2: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: Ze studia Rádia Čas vám k nedělnímu obědu přeje Kiki. No a i přesto, že všichni školou povinní ještě budou mít po víkendu volné prázdninové dny a budou jich užívat, no tak už zítra začíná nový pracovní týden, čili všichni s pracovníma povinnostma určitě ocení nějaké to zpříjemnění nového pracovního týdne a jeho startu. Máme tady pro vás jedno konkrétní. Když je ten čas oběda, nemůžu vás nepozvat na námi placený oběd, o který soutěžíme, přátelé, na Rádiu Čas každý všední den mezi 11. a 12. Pokud se nám zaregistrujete a vyplníte krátký formulář na našich sluníčkových webech a budete poslouchat přes obědový čas od pondělka do pátku a kolega Aleš Klubal vám zavolá, zveme vás a vaše kolegy na oběd zcela zadarmo. No neberte to, takže se skočte zaregistrovat a pak vyčkávejte. No a hned ten nový týden někomu z vás zpříjemníme.
1: Obědovka Rádia Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: dnešní moderní době neodmyslitelně patří sociální sítě, no a proto i my jdeme na rádiu Čas s dobou, pochopitelně. Jsme aktivní jak na Facebooku, tak Instagramu, no ale sociální platformy jsou dobrým sluhou, ale často umí být špatným pánem a tím se tady u nás teda snažíme řídit. Takže pokud vám utekly vtipné, humorné videa našich kolegů z ranního vysílání, tak se podívejte na naše instagramové či facebookové stránky. No, ale my se za chviličku podíváme na něco jiného společně. Co se děje, když na sítích trávíme víc a víc času? Tak o tom si povíme za chvíli. Zůstaňte s námi a já vám přeju příjemný poslech hitů, které milujete, a taky dobrou chuť k nedělnímu obědu.
1: Rozlučte se s prázdninami pohádkově. V sobotu 29. srpna od 9 do 17 hodin vás Archeopark Chotěbus Podobora zve na den plný zábavy. Těšit se můžete na pohádkové kreslení s ilustrátorem Adolfem Dudkem, hudební dobrodružství klauna Nešiky a Zakleté princezny i spoustu pohádkových her a tvoření pro děti. Přijďte si užít kouzelný závěr prázdnin s celou rodinou.
2: Hity, které milujete. Radio 4.

0: Nenechte se vyrušovat od vychutnávání nedělního oběda, ladíte Radio Čas, v rámci kterého posloucháte hity, které milujeme. No a za chviličku se k ním vrátíme, ale nyní se podíváme, přátelé, na sociální sítě. Čím víc konzumujeme obsah na nich, tak tím více přijmeme jako reklam, ale díky tomu mají i jejich provozovatelé větší a větší příjmy. No a jak asi víte, spoustu způsobů v dnešní době existuje, jak ty sociální sítě jako upoutávají tu naši pozornost, a na základě toho, co sledujeme, se vždycky vygeneruje obsah další a další a vzniká takový jako vlastně sestavený mix příspěvků, takzvaně na míru. No a v dnešní době je celý internetový svět tak propojen, že na sociálních sítích vlastně se přepisuje a podepisuje i to, co takzvaně jako googlíme, jo, v těch internetových prohlížečích. No ale i přesto se však obsahy mění, aby nás zaujaly a udrželi stále aktivní. Má to opravdu velice hluboký psychologický efekt, no ale právě kvůli těmto praktikám nyní provozovatelé sítí čelí žalobám. TikTok třeba teď dostal ve Spojených státech amerických pokutu přes neuvěřitelných 8 miliard korun a Meta je souzená pro vytváření závislosti. Kam až tohle všechno může spět? To netuším, ale já myslím, že se to dříve či později dovíme. Teď už zpátky tam, kde je svět vždycky, za všech okolností v pořádku. Na Rádiu Čas, další muzika.
1: Hity, které milujete. Čas.

0: Pojďte se bavit.
1: Přátelé, mám tady teďka pro vás jednu pozvánku do Třince na začátek září, konkrétně 4.9. od 18 hodin podvečer. V třineckém evangelickém kostele vystoupí ukrajinský mužský vokální soubor Orfeus. No a 8 špičkových zpěváků přiveze strhující program plný hlubokých emocí, nádherných chorálů i tradičních ukrajinských písní. Takže určitě zavítejte na tento výjimečný festivalový projekt evropské úrovně 4.9. v Třinci.
0: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Radio Čas.
1: Radio Čas.
2: Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.
3: Život plne dál.

0: Yes.
1: Tohle opravdu můžu. Miraj, oči v závěru 12. hodiny na vlnách Rádia Čas. Přátelé, 13. nám odbíjí právě teď s aktuálníma teplotama napříč Českem mezi 19 až 21 stupni. Takže nás čeká opravdu příjemné nedělní odpoledne s příjemnýma teplotama. No a pokud byste s dnešním dnem chtěli nějak efektivně naložit a chtěli byste zavítat na nějakou skvělou akci, tak připomínám, že stále ještě probíhá v Malých Hošticích u Opavy 13. ročník mezinárodního fotbalového turnaje Vyšegrad Cup 2026 a stejně tak v Jeseníku, konkrétně ve Smetanových sadech, akce s názvem Chutě kraje, což je gastrofestival s místními specialitami. Máte z čeho vybírat, stačí si opravdu jen vybrat a pak se dobře bavit. Kiki Střelcová vám přeje krásné nedělní odpoledne u dalších hitů, které milujete Rádia Čas. Zůstaňte s námi.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
4: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
3: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas.

0: V novém týdnu, který nám začíná už zítra, se kromě obědovky Rádia Čas budete moci zapojit taky do soutěže zvané časované hodiny. No a ta obnáší to, že pokud v časovém limitu odpovíte na jednoduchou otázku správně, vyhrajete krásné ceny od někoho z našich partnerů. No a my hrajeme během všedních dnů 3 soutěžní kola. A do soutěže se může zapojit ten z vás, kdo se dovolá v pořadí, které určí naše ranní dvojka Léňa s Ráďou. No a hrajeme tedy mezi 6. a 9. hodinou raní. Tak nezapomeňte poslouchat a já vám držím všech 20.
1: Časované hodiny Rádia Čas.
2: Rádio Čas.

0: Posloucháte hity, které milujete na rádiu. Čas přesně 10 minut před 1:30 odpolední. Krásně nám ta neděle plyne. Doufám, že těm, co jste v práci, utíká a naopak tě, co si užíváte volna. Takže opravdu to jako ani nepociťujete, že nám nějaký čas uplynul. Nicméně my máme 23. srpna a v tento den slaví svátek Sandry. No a připomínáme si narození jednoho z největších spisovatelů své doby, Alojze Jiráska, od jehož narození dneska uplyne 175 let. Na narozeniny slaví Libuše Šformová, známá to česká filmová, divadelní, ale taky dabingová herečka, která, jak určitě všichni víte, propůjčila svůj hlas nádherné Angelice a dnes, přátelé, bude oslavovat 91. Nádherné. Herec Štěpán Benony, ten připíjí k 42. No a 68. slaví Karel Plíhal, český básník, textař, skladatel, kytarista a taky zpěvák. No a oslavujeme i piškotové dorty a na dnešek připadá taky Mezinárodní den hashtagu. Pokud i vy něco slavíte, já vám za celou naši partu Rádia Čas přeju všechno nejlepší, hlavně zdravíčko a pořádně to oslavte.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Rozlučte se s prázdninami pohádkově. V sobotu 29. srpna od 9 do 17 hodin vás Archeopark Chotěbus Podobora zve na den plný zábavy. Těšit se můžete na pohádkové kreslení s ilustrátorem Adolfem Dudkem, hudební dobrodružství klauna Nešiky a Zakleté princezny i spoustu pohádkových her a tvoření pro děti. Přijďte si užít kouzelný závěr prázdnin s celou rodinou.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

Posloucháte hity, které milujete, Rádia Čas. No a už zítra se můžete těšit na nový premiérový díl pořadu Music Box. Ale ještě předtím si dáme menší opáčko z uplynulého týdne. V něm se tentokrát Aleš Šklubal bude věnovat ženám, které se staly ikonami. Ikony, které byly, jsou a určitě přinejmenším nějakou dobu ještě budou hvězdami nejen internetu, ale především hudební scény. Průřez od 80. let až do dnešní doby. To vás čeká v reprízovaném pořadu Music Box zhruba za půl hodinky s kolegou Alešem Šklubalem, který se na vás už moc těší. Tak zůstaňte s námi. Radio Čas.

0: rytmičce pokračují i hity, které milujete na rádiu Čas. Přátelé, my máme neděli s datem 23. srpna, kdy svátek slaví všechny Sandry, tak jestli dámu tohoto jména znáte, určitě ji nezapomeňte popřát dnešním jmeninám. No a to znamená, když je ta neděle, že tady máme závěr dalšího týdne. Už od zítřka vstoupíme do 35. týdne letošního roku. No a jak bude vypadat, tak s tím už přichází Milan Gelnar. A za pár minut už se na vás těší kolega Aleš Klubal, tím pádem se s vámi moje maličkostky Kystřelcová loučí, popřeju vám krásné nedělní odpoledne a užívejte na našich sluníčkových vlnách nedělního dne i nadále.
1: Počátek týdne přinese změněnou dynamiku dění, bude aktivní a plný nových impulzů. Hvězdy přejí věcným jednáním, obchodu i učení. Pozor ale, jsou zde sklony k náhlým událostem destrukčního charakteru. Celý týdne bude o dost komplikovanější, přibude konfliktu, náhlých změn spojených s destrukčními událostmi. Dát bychom měli na svou intuici, aby nám měla fungovat skvěle. Konec týdne pak bude probíhat ve stejném duchu. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
6: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
5: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
7: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hit

0: představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
1: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
0: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
1: Vítejte u dalšího Music Boxu Rádia Čas. Dneska se ponoříme do světa těch nejzářivějších hvězd popové scény. Čeká nás 60 minut muziky a zajímavostí o ženách, které hýbou světem, královnách popu. Od ikon 80. let až po dnešní hvězdy sociálních sítí. No a začnu Madonou, královnou popu. Právě ona definovala, co to znamená být popovou hvězdou. Její odvaha, kontroverze z ní udělali, no co si budeme, ikonu. V roce 1989 vydala Like a Prayer a byl to obrovský rozruch. Spojení náboženských symbolů s erotikou šokovalo svět. Ale právě to je Madonna. Vždy o krok napřed a provokativní. No a pak tu máme Beyoncé, moderní bohyni s hlasem jako zvon. Solová kariéra po Destiny's Child jen vystřelila její hvězdu výše. Její alba nejsou jenom hity, ale také kulturní událost a její single Ladies, hymna ženské síly a nezávislosti, si podmanilo prostě hitparády celého světa. Beyoncé není jenom zpěvačka, je to značka, umělecký fenomén a pro mnohé vzor. Na Rádiu Čas ladíte Music Box s Alešem Šklubalem a klidně, jak vždycky říkám, volume hezky doprava.

0: Rádia Čas.
1: Music Boxu Rádia Čas dneska královny popu a Katy Perry přišla jako bouře a hity Kiss the Girl a nebo také Firework dělají z každého playlistu doslova explozi barev. Její styl to byl kombinace humoru, divadla a velkých refrénů a Katy má na kontě no více než desítku hitů číslo jedna ve světových hitparádách. Tou další popovou ikonou je Miley Cyrus, tu zná většina jako Hannah Montana. Její přerod z dětské hvězdičky v dospělou hvězdu bere doslova dech. No a Wrecking Ball to spečetělo. Nahota, emoce, syrovost. Dnes je respektovanou zpěvačkou s hlasem, který evokuje Janis Joplin. Na rádiu Čas ladíte Music Box s Alešem Škubalem.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Na Rádiu Čas ladíte Music Box a dnes jsou to královny popu. Rihanna začala jako teenager z Barbadosu. Dneska patří mezi nejvlivnější ženy show businessu. Její proměna je fascinující, od dance až po rock and beat. Umbrella je hitovka, která ji katapultovala mezi elitu. No a Riri, to není jenom o muzice, je to módní vizionářka, podnikatelka a zakladatelka značky Fenty, která přepisuje pravidla beauty businessu. No a naše další hvězda se jmenuje Taylor Swift. Ona je doslova vyprávěčka. Každá její písnička je jako kapitola z deníku. Od country až po synthpop. Black Space si dělá legraci ze stereotypu o ní jako holce, co randí. No a píše hitovky o ex. Vtipně, chytře, s nadhledem. Na Rádiu Čas ladíte Music Box a dneska jsou to...

0: Music Box Rádia Čas.
1: Rozlučte se s prázdninami pohádkově. V sobotu 29. srpna od 9 do 17 hodin vás Archeopark Chotěbus Podobora zve na den plný zábavy. Těšit se můžete na pohádkové kreslení s ilustrátorem Adolfem Dudkem, hudební dobrodružství klauna Nešiky a Zakleté princezny i spoustu pohádkových her a tvoření pro děti. Přijďte si užít kouzelný závěr prázdnin s celou rodinou.
0: Music Box Rádia Čas.
2: Hudební speciálka Rádia Čas Music Box dneska patří královnám popu. Dua Lipa přinesla do popu retro, funky, ale v moderním kabátě. Její album Future Nostalgia se stalo tanečním záchranným lanem během pandemie. No a díky hlubokému hlasu a stylu, který připomíná éru 80. let, se Dua Lipa stala ikonou pro novou generaci. A jejich, no řekněme, i popovou královnou. Ostatně potvrdil to i její pražský koncert. A je tady i Lady Gaga. Není to jenom zpěvačka, ale také skvělá herečka. A její Bad Romance je pop art v nejčistší podobě. Lady Gaga bourá hranice, ať už jde o módu, sexualitu anebo hudební žánry. A nezapomeňme na její Oscarový výkon ve filmu Zrodila se hvězda. Na rádiu Čas ladíte Music Box s Alešem Šklubalem.

0: world around my eyes.
1: Music Box Rádia Čas.
2: Ladíte Music Box Rádia Čas a dneska v něm královny popu a tak jdeme dál. Whitney Houston, ano, byla hlas. Její rozsah a technika jsou legendární. Megahit I Will Always Love You doslova září, no a zůstává nadčasový. Whitney získala 6 Grammy a desítky dalších ocenění a její hlas v I Will Always Love You zůstane, já si to klidně dovolím říct, nesmrtelný. Do klubu královen popu zveme i Ava Max, ona je moderní princeznou popu. Její single Sweet by Psycho nominoval hitparádám v roce 2018 a od té doby jede naplno. Její image, polodlouhé vlasy a silné refrény a také texty dělají z Ava Max důstojnou nástupkyní popových ikon. Na rádiu Čas ladíte Music

0: Rádia Čas.
1: Časácké Music Boxu dneska královny popu, to nejsou jenom zpěvačky, to jsou vizionářky. Posouvají hranice, inspirují miliony lidí po celém světě. Dnešní Music Box byl jen malou ochutnávkou. A tak ve finále ještě Tina Turner, nezdolná síla, která se přezdívá královna rock'n'rollu. Ale do popu, co si budeme, zasáhla zásadně. Třeba její The Best. A teď k naší domácí scéně. Eva Farná je možná největší popová hvězda české scény 21. století. Začala jako teenagerka, ale dokázala z toho vyrůst v sebevědomou zpěvačku, která se nebojí říct svůj názor. A její Na ostří nože se stalo hymnou celé generace. Takže skvělá tečka. Takže ještě jednou, díky, že jste byli s námi. Music Box od Aleše Šklomala, ahoj příště. Premiéře tedy v pondělí po 18. hodině a v repríze v neděli po 14. Budu se těšit s novým téma a novými hvězdami. Mějte se hezky.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
3: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
2: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Radio Jazz. Věci, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Obyčejná cuketa má skvělé účinky na naše zažívání. Díky cuketě dochází k lepší regeneraci trávícího ústrojí a zmírnění žaludečních problémů. Navíc cuketa taky podporuje funkci našich ledvin. Je tvořená z 90% vodou, napomáhá lymfatickému systému a působí i proti otokům a nežádoucímu zadržování tekutin v těle. Kromě toho je cuketa taky bohatá na vitamin C, na Ečko, beta-karoten a z minerálů pak třeba na vápník, železo anebo draslík. A ten například snižuje vysoký krevní tlak a je zcela a naprosto zásadní pro zdravé srdce. No a nás samozřejmě zajímalo, jak jste na tom s cuketou vy?
2: Cuketu mám moc rád a úplně ideální je, když se nastrouhá třeba do bramboráku, anebo když se dá na pizzu a zapeče se se sýrem.
3: Cukety mám moc ráda, rostou nám na zahrádce rok od roku, jsou větší a větší a je moc dobrá nakrouhaná do placek i zapečená se sýrem s rajčátkem. Mňam.
4: Já mám rád cuketu a mám ji rád ve všech podobách. A ještě jsem se teda nedopracoval k tomu, že bych jedl syrovou, protože jsem zjistil, že to se taky dělá, jo. Ale k tomu ještě mám daleko.
5: Cuketu mám hodně ráda. Dělám si tak jedenkrát týdně a nejvíc mám asi ráda cuketové placky. To je taková ta klasika.
1: Takže, ať už si budete dopřávat cuketu syrovou, vařenou, pečenou a nebo třeba plackovou, tak mimo jiné taky prospějete své linii. Cuketa má totiž minimum kalorií a spoustu vlákniny. A díky tomu nás zasytí na dlouhou dobu a zabrání tak pocitům vlčího hladu.
0: Tak teď už to víte.
6: Radio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
7: Svatováclavský hudební festival opět hostí britský vokální fenomén Wash 8. V ostravském evangelickém kostele rozezní ve čtvrtek 17. září program Give Me Your Stars. Nabídne i VIP kategorii zaručující nejlepší vstupenky a příjemné večerní setkání s umělci. Více na www.shf.cz.
8: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
9: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
8: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
9: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
8: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
10: KP Revital Ostrava.
9: Vaše práce,
8: vaše stopa.
9: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.

tancovat a nechám

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Den obce Horní Suchá je opět tady. A máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
6: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
7: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
6: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Čas. Rádio Čas.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli.

0: srpna. Kaufland.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
4: Hříšný kloup zní taky dobře.
3: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Rozlučte se s prázdninami pohádkově. V sobotu 29. srpna od 9 do 17 hodin vás Archeopark Chotěbus Podobora zve na den plný zábavy. Těšit se můžete na pohádkové kreslení s ilustrátorem Adolfem Dudkem, hudební dobrodružství klauna Nešiky a zakleté princezny i spoustu pohádkových her a tvoření pro děti. Přijďte si užít kouzelný závěr prázdnin s celou rodinou.
2: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
3: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
2: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
3: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
2: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
4: KP Revital Ostrava.
3: Vaše práce,
2: vaše stopa.
3: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
5: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: které koncerty si užiješ? Na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Čas.

0: pořadu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
4: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
3: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mks.havířov.cz.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
6: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
5: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
7: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
9: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
10: Hity,

0: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
4: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
3: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas.

0: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
1: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
0: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
1: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
0: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
2: KP Revital Ostrava.
1: Vaše práce,
0: vaše stopa.
1: KP Revital CZ. Stavíme na důvěře.
3: Hity, které

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
2: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
1: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v dobré ráno, Moravo.

0: Radio Chas. Hity, které milujete.
1: První noc v novém bytě, první noc v novém bytě. Jak lince ošoupá.
0: Radio Chas. Hity, které milujete.

Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
2: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
1: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete. Let's move.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
1: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
0: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v dobré ráno, Moravo.

Hity, které milujete.

0: pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
1: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
0: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
1: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
0: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
2: KP Revital Ostrava.
1: Vaše práce,
0: vaše stopa.
1: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.

0: Radimem a Lenkou.
1: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
2: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
1: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 마지막으로
1: 라디오 Hit 그대의 묘였다.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
1: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
0: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

WhatsApp Rádia Čas 7766 12800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 7766 12800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas. Hraje

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Yes, yes. Rádio Čas. Hity, které miluješ.

Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Siva! No,